na českou Muzik Mozaik. Během následující hodiny vás čeká pestrý hudební výběr. Od známých melodií, které možná probudí vzpomínky na dávné večery u rádia, až po novější české písně s lehkou jarní tématikou. Usaďte se, zpomalte na chvíli tempo dne a nechte se provést večerem plným české hudby. Příjemný poslech přeje Pavla Rašnerová.

0: Tatínku, myslíš, že je Bůh?
1: Myslím, že ne. Ale co si myslím, je jen málo podstatné. Důležitější je, čemu věříš.
0: A věříš, že je Bůh?
1: Ano, věřím ho všude kolem sebe.

Celý život jej hledám, klíčový verš, občas jej zahlédnu, pak zase zmizí, vede mě hlava nehlava. Myslel jsem, že ten tajemný verš je cílem života. Snad právě proto, že jej neznám, baví mě za ním putovat? Ale ne, až teprve teď jsem pochopil. Ten klíčový verš jsem já a skončil jsem, pokud jej nevyspívám.

mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivé. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

zinkají vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

jsem splétá, do mle tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději, ale mých cigar.

0: Čas dnešního vydání se pomalu naplnil a za okamžik se naše dnešní putování českou hudbou uzavře. Věřím, že vám večerní melodie zpříjemnily konec dne a přinesly alespoň na chvíli klidnou atmosféru pozdního květnového večera. Na další setkání u českého pořadu Muzik Mozaik se můžete na vlnách Rádia Burgenland těšit opět v červnu. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Brzy zase naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.